0: umeleckých a experimentálnych kín. It Was Just an Accident, alebo Drobná nehoda, je thriller iránskeho režiséra Jafara Panahiho. Táto iránsko-francúzsko-luxemburská koprodukcia vznikla v roku 2025. Pred dielňou automechanika Vahida zastaví uprostred noci auto, ktoré malo nehodu. Vahid vo vodičovi spoznáva vládneho úradníka, ktorý ho kedysi mučil. Nie je si však úplne istý, pretože tvár svojho mučiteľa nikdy nevidel.
1: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
2: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
1: تا کی باید منتظر باشین؟
2: تا وقتی که بهوش بیاد.
1: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو رو میخوایم بکنیم تو گور.
3: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
1: نه بابا.
0: Film mal svetovú premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes, kde získal hlavnú cenu – Zlatú palmu. Love Me Tender je francúzska dráma režisérky Anny Kazena v Cambetovej. Clemence sa delí o starostlivosť o svojho syna Paula so svojím bývalým manželom Loránom, od ktorého je už niekoľko rokov odlúčená. Keď však nadviaže lesbický vzťah so Sarah, Lorán sa pokúsi odobrať jej právo na starostlivosť o syna.
4: Là, on peut y aller comme ça?
5: Bah oui, comme ça.
4: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Simon Bobby, Simon B. Film mal premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes. V sekcii Un certain regard bol nominovaný na cenu Queer Palm za najlepší hraný film. Sentimental Value, v preklade citová hodnota, je komediálna dráma dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Nora a Agnesa po smrti matky znova stretávajú so svojím odsudeným otcom Gustávom, kedysi slávnym režisérom, ktorý rodinu opustil, keď boli deti ešte malé. Životy oboch sestier sa vyvinuli rôznymi smermi. Pre Noru je najdôležitejšia je herecká kariéra, zatiaľ čo Agnes sa rozhodla pre konvenčnejší rodinný život. V nádeji na comeback ako režisér chce Gustav natočiť film o tragickom živote svojej matky, ktorý bol poznačený traumou vojny. Keď však Nora odmietne hlavnú úlohu, Gustav na jej miesto obsadí hollywoodskú hviezdu. Počas nakrúcania sa Gustav pokúša získať späť svoju profesionálnu reputáciu. Dokáže však napraviť narušený vzťah so svojimi dcérami?
6: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
7: Vad sa du?
6: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
7: Vilket projekt då?
6: Det är det han snackat med dig om.
7: Min film? Den han skrev till mig?
6: Ja, den du inte ville spille i.
0: Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes, kde získal široké uznanie a hlavnú cenu Grand Prix. Okrem toho Norsko tento film nominovalo na Oscara 2026 v kategórii Najlepší medzinárodný film. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch Európskej únie, sa premietajú v kinách v celej únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením jednej až piatich hviezdičiek na platforme venovanej cene Publika Lux. O tom, ktorý film vyhrá, rozhoduje z polovice hodnotenie divákov a z polovice hodnotenie poslancov Európskeho parlamentu. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Lux, Európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je zvyšovať povedomie o spoločenských, politických a kultúrnych problémoch Európy. Prekladateľská služba Európskeho parlamentu poprvýkrát pre ročník 2026 pripravila pre všetkých 5 nominovaných filmov titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, a to vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
5: Schengen.
8: Schengen.
9: Fil-forma attwali tagħha, iż-żona Schengen tkopri t-territorji ta' 27 pajjiż Ewropew. Dawn jinkludu 23 stat membru tal-Unjoni Ewropea, flimkien mal-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera. F'din iż-żona huwa possibbli li tivvjaġġa liberament minn stat għal ieħor mingħajr ma jsirlek ebda kontroll fil-fruntieri, irrespettivament minn jekk tkunx qed taqsam fruntiera bl-art, bil-baħar jew bl-ajru. Għalhekk ikollok tgħaddi mill-kontroll fil-fruntieri biss waqt li taqsam fruntiera esterna, jiġifieri fruntiera bejn stat membru li jagħmel parti miż-żona Schengen u pajjiż terz, pereżempju bejn il-Polonja u l-Ukrajna.
10: Dan l-aħħar daħlu diversi membri ġodda fiż-żona Schengen. Il-Kroazja għadha kif ingħaqdet maż-żona Schengen fl-ewwel ta' Jannar 2023. Barra minn hekk, fit-tmiem is-sena 2023, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ddeċidew b'mod unanimu li jagħtu l-approvazzjoni għat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri mal-Bulgarija u Rumanija fir-rigward tal-fruntieri interni tal-ajru u dawk marittimi tal-Unjoni Ewropea. Din it-tneħħija tapplika mill-31 ta' Marzu 2024. Madankollu, id-deċiżjoni dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri tal-art se tittieħed fi stadju aktar tard. Dan ifisser li huma biss tnejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmlux parti miż-żona Schengen. Dawn il-pajjiżi huma l-Irlanda u Ċipru. Ċipru bħalissa għaddej minn proċess ta' valwazzjoni li jivvaluta jekk il-pajjiż jissodisfax il-kriterji kollha meħtieġa biex jissieħ din iż-żona ta' minn għall-fruntieri.
8: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
3: It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
10: Min-naħa tagħha, l-Irlanda mhijiex legalment marbuta li tissieħeb fiż-żona Schengen, għalkemm tista' titlob li tagħmel dan fi kwalunkwe moment. Madankollu, huwa importanti li wieħed ikun jaf li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt tal-moviment liberu, irrispettivament minn jekk humiex ċittadini ta' pajjiż li daħal fiż-żona Schengen jew le. Għalhekk, meta jaqsmu frontiera bejn stat membru tal-Unjoni Ewropea li jagħmel parti mix-Schengen u stat membru tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmilx parti mix-Schengen, bħala prinċipju iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jkunu suġġetti biss għal kontroll ħafif fil-fruntiera biex tiġi verifikata l-identità tagħhom.
9: Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, l-istati li jagħmlu parti mix-Schengen għandhom kundizzjonijiet u proċeduri armonizzati għal kisba ta' viżi għal żmien qasir. Min ikollu din it-tip ta' viża jkun jista' jiċċaqlaq liberament fiż-żona Schengen matul perjodu ta' mhux aktar minn 3 xhur għal kull perjodu ta' 6 xhur. Iżda mhux iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi huma meħtieġa japplikaw għall-viża Schengen. Pereżempju, iċ-ċittadini Amerikani jew Awstraljani huma eżentati minn dan l-obbligu.
5: Schengen.
9: Iż-żona Schengen ma tfissirx tneħħija mingħajr kundizzjonijiet ta' kull tip ta' kontroll relatat ma' l-ivvjaġġar. F'dan ir-rigward huwa kruċjali li wieħed iżomm f'moħħu d-differenza bejn il-kontrolli fil-fruntieri u l-kontrolli tas-sigurtà. Dawn tal-aħħar jitwettqu għall-raġunijiet ta' sigurtà, pereżempju fl-ajruporti, u jkopru wkoll li dawk il-passiġġieri li jkunu qed jivvjaġġaw fiż-żona Schengen. Passiġġieri jista' jkun meħtieġ ukoll li juri dokument li jiċċertifika l-identità tiegħu sabiex jagħti prova li huwa s-sit legali tal-biljett tal-ivvjaġġar tiegħu. Fl-istess waqt, ta' min insemmu wkoll li bħala eċċezzjoni, il-kontrolli fil-fruntieri jistgħu jiġu introdotti mill-ġdid temporanjament minn stat li għamel parti miż-żona Schengen f'każ li jkun stabbilixxa theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna tiegħu. Din il-possibilità ġiet applikata fil-prattika ftit drabi, pereżempju minn Franza li reġgħet daħlet il-kontrolli fil-fruntieri minħabba theddid terroristiku.
5: Schengen.
10: Għalhekk, ix-Schengen mhux biss jiffaċilita l-ivvjaġġar, iżda jżomm iż-żona kollha kemm hi sigura. Is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen hija database maħluq apposta li tippermetti lill-Pulizija u lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti oħra jidaħlu jivverifikaw informazzjoni dwar persuni neqsin jew infittxija fost oħrajn. Hija pjattaforma għal kooperazzjoni bejn l-organi tal-infurzar tal-liġi minn pajjiżi differenti li tikkontribwixxi għaż-żamma ta' level għoli ta' sigurtà, speċjalment f'dak li jikkonċerna l-frontieri esterni taż-żona Schengen.
9: Issa, biex imorru lura l-istorja, il-bidu taż-żona Schengen imorru lura l-1985, meta ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea iddeċidew li jabolixxu l-kontrolli fil-fruntieri interni. L-inizjattiva tnislet mit-trawim tal-integrazzjoni Ewropea wara t-tieni gwerra dinjija u kellha lan li tibni fiduċa reċiproka billi jitneħħew il-fruntieri. L-isem taż-żona nfisa ġej mill-Komun ta' Schengen fil-Lussemburgu, fejn il-ftehim oriġinali ġie ffirmat mill-istati firmatarji fundaturi. L-hekk imsejjaħ Aki ta' Schengen li huwa s-sed ġenerali ta' dak li llum jikkonsisti fil-ftehimiet ta' Schengen u d-dispożizzjonijiet relatati, issa ilu jagħmel parti integrali mill-liġi tal-Unjoni Ewropea għal madwar 25 sena, wara li ġie inkorporat fil-qafas tagħha permezz ta' Trattat ta' Amsterdam. Bħalissa, kważi 40 sena mill-iffirmar tal-ftehim ta' Schengen, aktar minn 400 miljun ċittadin li jgħixu fiż-żona Schengen jistgħu jivvjaġġaw liberament. Ix-Schengen mhux biss jiffaċilita l-moviment tal-persuni għal skopijiet ta' negozju jew ta' rikreazzjoni, iżda jagħti wkoll spinta lill-ekonomija Ewropea u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk iż-żona Schengen hija waħda mill-akbar kisbiet tal-proġett ta' integrazzjoni Ewropea.
13: Europa Parlament on maailma kõige mitmekeelsem parlament. Parlamendi tõlketeenistus tõlgib iga päev dokumente kõigisse Euroopa Liidu 24 ametliku keelde. See tähendab, et suurte keelte, nagu inglise ja prantsuse keele kõrval, tõlgime ka Eesti, Läti, Leedu, Iiri, Malta ja Sloveeni keelde ning teistesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Et demokraatia saaks toimida, tuleb keelelist mitmekesisust austada. Euroopas on üle 200 keele, millest vaid 24 on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Mõnda neist, nagu saksa, prantsuse või itaalia keelt, räägitakse laialt nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool liidu piire. Teistel keeltel jällegi nagu malta või iiri keel on palju vähem kõnelejaid. Kas väikesed keeled on Euroopa Liidus hoitud? Vastata võib jaatavalt. Liidu väiksema kõnelejate arvuga ametlikke keeli toetatakse mitmesuguste Euroopa Liidu algatustega. Kõik ametlikud keeled on Euroopa Liidus ühtmoodi au sees. Euroopa Liit ehitati üles tuginedes ideele, et oma erinevustele vaatamata tegutsevad Euroopa rahvad ühiselt. See on nii oluline põhimõte, et selle alusel sõnastati ka Euroopa Liidu juhtlause ühinenud mitmekesisuses. Mitmekesisus hõlmab ka keelelist mitmekesisust ja see on tõeline rikkus. Peame seda kaitsma ja edendama ning selle üle rõõmu tundma. Kohustus kaitsta keelelist mitmekesisust tuleneb eelkõige kahest Euroopa Liidu õigusaktist. Esiteks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 22 kirjas, et liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust. Teiseks on Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 kirjas, et liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi kaitse ja arendamise. Need ei ole pelgalt sõnad. Need kaks artiklit annavad õigusliku aluse mitmetele konkreetsetele tegudele. Näiteks võttis Euroopa Liidu nõukogu vastu soovituse, et liikmesriigid peaksid leidma võimalusi, kuidas soodustada võõrkeelte õppimist, et kõik liidu noored saaksid lisaks oma emakeelele omandada koolis ka vähemalt 2 võõrkeelt. Eurooplased on siin kohal nõukoguga sama meelt. 2024. aasta eurobaromeetri uuringu järgi leiab rohkem kui 8 inimest 10-st, et iga inimene peaks oskama vähemalt ühte võõrkeelt. Euroopa Parlamendi töös on liidu pühendumus keelelisele mitmekesisusele eriti ilmne. Siin koheldakse kõiki liidu 24 ametliku keelt võrdselt. Parlamendi istungisaali tõlkekabiinides töötavad tõlgid, kes tõlgivad kõik parlamendi täiskogul peetavad kõned. Parlamendi tõlkijad omakorda tõlgivad kõik liidu õigusaktid kõigisse Euroopa Liidu 24 ametliku keelde. Et saaksite tõlkijate töömahu kohta parema ettekujutuse, toome ühe võrdluse. Igal aastal tõlgib Euroopa Parlamendi tõlketeenistus nii palju dokumente, et kui need üksteise otsa laduda, oleks paperivirn sama kõrge kui Eiffeli torn. Tõlkijad, tudengid ja ka lihtsalt keelehuvilised on ehk kuulnud Euroopa interaktiivsest terminibaasist IATE. IATE on Euroopa Liidu ametlik terminibaas, millele pääseb vabalt ligi igaüks. See on maailma suurim mitmekeelne terminibaas, mis koondab rohkem kui 8 miljonit terminit. IATE-s on esindatud kõik Euroopa Liidu 24 ametlikku keelt ja peale nende ka ladina keel. Euroopa Liit ei piirdu aga keelelise mitmekesisuse kaitsmisel, vaid oma institutsioonide tööga. Toetatakse ka koole, teatreid, raamatukogusid ja isegi veebiportaale, kus keeled põimuvad hariduse, kultuuri ja loovusega. Programmi Erasmus Plus tuntakse eelkõige üliõpilasvahetuse poolest. Vähem teatakse aga seda, et programmiga toetatakse ka väiksema kõnelejate arvuga keeli. Toetus saavad näiteks koolid, ülikoolid ja kultuuriühingud, mis edendavad keelte kasutamist ja õpet. Toome kaks näidet. Slovakkia, Serbia ja Sloveenia ülikoolid tegid koos projekti, mille käigus parandati slovaki keele õpetamist välismaal. Projekti raames töötati välja tõhusamad õppekavad ja meetodid, mis võtavad arvesse võimalike probleeme õpilastel, kelle emakeel on slovaki keelega väga sarnane. Serbia puhul oli projekt oluline ka selle poolest, et Serbias räägitakse slovaki keelt vähemuskeelena. Teine näide on projekt WikiWomen, mis tõi kokku Friisimaa, Baskimaa ja Iirimaa koolid, keeleühingud ja Wikipeediat haldavad MTÜ-d. Projektis osalenud iiri õpilased otsisid infot tuntud naiste kohta ja kirjutasid nendest iirikeelsesse Wikipeediasse artikleid. Projekti eesmärk oli parandada õpilaste digioskusi, edendada soolist võrdõiguslikkust ja suurendada vähemuskeelte, see hulgas iirikeele kasutamist. Iirikeel on Iirimaa ja ka Euroopa Liidu ametlik keel, ent seda räägib vaid väike osa Iirimaa elanikest. Seetõttu kuulub iirikeel ohustatud keelte hulka. Mis võiks olla ühist Taani režissööri Toomas Vinterbergi filmil Järgmine ring, Malta kirjaniku Immanuel Mifsudi romaanil In the name of the Father and of the Son ja Riias toimuval dokumentalistika foorumil Baltic Sea Talks. Kõik kolm on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Loov Euroopa. See on peamine programm, mille kaudu liit toetab kultuuri ja loometegevust. Aastatel 2021-2027 on programmi eelarve üle 2 miljardi euro ning selle rahaga toetatakse teatreid, kinosid, kirjastusi, aga ka festivale ja muid kunstilisi algatusi. Seejuures on programmi keskmes just kultuuriline ja keeleline mitmekesisus. Muuhulgas toetatakse kirjandusteoste tõlkimist, et need jõuaksid ka teiste liikmesriikide raamatulettidele. 2014. kuni 2020. aastani sai selle jaoks toetust üle 3500 raamatu. Nii said raamatusõbrad tutvuda ka väiksemates keeltes kirjutatud raamatutega. Sarnasel põhjusel toetab programm Loov Euroopa filmide subtitreerimist ja dubleerimist. Nii saavad filme emakeeles nautida ka väiksemate keelte kõnelejad. Peale selle toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte ja festivale, mis annavad eri riikide kirjanikele, filmitegijatele, tõlkijatele ja kunstnikele võimaluse teha koostööd ja leida uut publikut. Eesti filmifestivalidest on näiteks toetus saanud Pimedate ööde filmifestival. Tänu programmi Loov Euroopa toetustele saame oma keeles nautida teoseid, filme ja sündmusi, mis muidu jääksid ehk kogemata. need olid vaid mõned näited. Kindlasti tasub ka ise heita pilk võimalustele, mida programmid Erasmus Plus ja Loov Euroopa pakuvad. Lõpetuseks tuleme korraks tagasi Euroopa Parlamendi juurde. Parlamendi Europarl Raadio aitab omalt poolt samuti kaasa keelelise mitmekesisuse säilitamisele. Meie netisaated on lisaks eesti keelele kuulatavad ka kõigis teistes Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Euroopa Parlamendi jaoks on raadio hea viis, kuidas kaasatust ja ligipääsetavust veelgi suurendada, et kõik inimesed, olenemata nende emakeele suurusest, saaksid liidu tegemistest ühtmoodi osa. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
14: Ar kada nors susimastėte, kas moka už naują autobuso maršrutą, kuriuo važiuojate į darbą? Ar už jūsų pamėgtą kultūros centrą, įkurtą kadaise apleistame pastate? Visoje Europoje miestų ir regionų veidas nuolat keičiasi. Gatvės pertvarkomos, viešasis transportas tampa ekologiškesnis, atsiranda naujų paslaugų. Daugeliui iš mūsų net mintis neateina, kad už daugelio šių matomų pokyčių slypi Europos Sąjungos finansavimo iniciatyvos. Tai programos, kurių paskirtis remti miestus ir gerinti juose gyvenančių žmonių, įskaitant ir mus, kasdienį gyvenimą. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnį teisėkūrą. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjungos finansavimas padeda miestams spręsti kasdienius iššūkius ir gerinti juose gyvenančių žmonių gyvenimą. Miestai Europos Sąjungos lėšas naudoja konkretiems vietos poreikiams tenkinti, pavyzdžiui, senstančiai infrastruktūrai atnaujinti arba viešojo transporto paslaugų prieinamumui didinti. Kitaip tariant, Europos Sąjungos lėšos padeda miestams palengvinti jūsų gyvenimą. Tokios paramos idėja nėra nauja. Ji iškelta 1972 metais Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikime, kur Europos lyderiai pripažino, kad dideli regionų skirtumai stabdo augimą ir galimybes. Kai kurios vietos klestėjo, o kitose trūko investicijų. Ši žinia aiškiai nuskambėjo tuometinio Europos komisijos nario Albero Baršeto surinktoje ir komisijos audiovizualinės tarnybos paskelbtoje spaudos konferencijoje. Taip pat reikia pripažinti, kad dėl ekonominių, politinių ir žmogiškųjų priežasčių negalime taikytis su tokiais bendrijos regionų skirtumais. Ypač jei norime sukurti integruotą Europą ir ekonominę bei pinigų sąjungą. Išspręsti šią problemą buvo galima sutelkus išteklius Europos lygmeniu ir investavus juos ten, kur jie galėtų duoti didžiausią naudą. Dabar šis sprendimas žinomas kaip Europos Sąjungos sanglaudos politika. Ja įgyvendindama, Europos Sąjunga mažina regionų skirtumus, kad žmonės, nesvarbu kur gyventų, turėtų panašias galimybes. Ši politika apima 4 pagrindines finansavimo programas. Viena iš šių programų yra Europos regioninės plėtros fondas, kurio lėšomis visų pirma remiamos vietovės. Gavę fondo paramą, miestai ir regionai gali investuoti į geresnę infrastruktūrą, modernų viešąjį transportą ir skaitmenines inovacijas. Štai pavyzdžiui Esenas Vokietijoje ir Lodzė Lenkijoje pasinaudoja Europos regioninės plėtros fondo pagalba, atnaujino viešasias erdves ir pavertė buvusias pramonės zonas kultūros rajonais. Kita svarbi programa yra Europos socialinis fondas Plus. Jis visų pirma orientuotas į žmonės ir remia mokymus, užimtumo programas bei bendruomenės projektus, Šio fondo lėšomis tokie miestai kaip Briuselis Belgijoje ir Coimbra Portugalijoje parengė asmenims su negale pritaikytas mokymo programas ir pagerino vyresnio amžiaus gyventojų priežiūros paslaugas. Be šių dviejų finansavimo programų taip pat yra Sanglaudos fondas, kuris remia didelio masto infrastruktūros projektus mažiau pasiturinčiose sąjungos šalyse. Sanglaudos fondo lėšomis remiami miestams naudingi projektai, susiję su transporto infrastruktūra ir aplinka, pavyzdžiui, geležinkio linijų ir švaresnio vandens sistemų plėtra. Galiausiai, nemažiau svarbus yra teisingos pertvarkos fondas. Remdama regionus, kuriuos labiausiai paveikia žalioji pertvarka, ši programa padeda siekti ES tikslo iki 2050 metų tapti neutralaus poveikio klimatui sąjunga. Pavyzdžiui, Astūrijoje, Ispanijoje ir Vakarų Makedonijoje, Graikijoje fondas padeda bendruomenėms atsisakyti daug anglies naudojančios ir daug anglies dioksido išskiriančios pramonės. Apibendrinant, šie keturi fondai remia vietos plėtrą, įgūdžius ir darbo vietas, pagrindinę infrastruktūrą ir žaliąją pertvarką. Europos parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį užtikrinant sanglaudos politikos įgyvendinimą. Kartu su komisija ir taryba parlamentas padeda nustatyti sąjungos lėšų naudojimo taisyklės ir tvirtina sanglaudos politikai skirtą sąjungos biudžeto dalį. Jis ragina komisiją ir Europos Sąjungos šalis tvirtai remti vietos ir regionų valdžios institucijas, nes jos atlieka svarbų vaidmenį Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese. 2025 metais Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola atidarė pavyzdinį Europos Sąjungos sanglaudos politikos renginį – Europos regionų ir miestų savaitę. Roberta Metsola sakė:
15: Cohesion policy is a monument to this mission.
14: Sanglaudos politika yra paminklas šiai misijai ir vienas iš reikšmingiausių mūsų sąjungos pasiekimų – gyva Europos vienybės ir solidarumo išraiška. Ji praktiškai parodo, kaip Europa susivienija, užtikrindama, kad kiekvienas regionas ir kiekvienas pilietis galėtų džiaugtis tvaraus augimo ir socialinės pažangos rezultatais. Kiekviena renovuota mokykla, kiekvienas naujai įkurtas skaitmeninis centras ir kiekvienas švarios energijos projektas, bendrai finansuotas Europos Sąjungos lėšomis, yra apčiuopiamas įrodymas, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų keičia žmonių gyvenimus. Bet kaip miestas gali gauti Europos Sąjungos finansavimą? Procesas paprastai prasideda vietoje. Vietos valdžios institucijos nustato problemą arba galimybę, pavyzdžiui, jaunimo nedarbą, didėjančias energijos kainas viešuosiuose pastatuose arba apleistą rajoną. Tada jos pasirenka tinkamiausią Europos Sąjungos programą ir parengia išsamų projekto planą. Šiame plane išdėstoma, ko siekiama, kam tai bus naudinga, kiek laiko tai užtruks ir kokį poveikį tai turėtų turėti žmonių gyvenimui. Šie projektai vertinami nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Juos patvirtinus, miestai gauna finansavimą ir paprastai turi keletą metų savo planams įgyvendinti. Pagrindinė idėja paprasta. Jei miestai gauna reikiamų išteklių, jiems lengviau tapti žalesniais, teisingesniais ir atsparesniais. Studentams tai gali reikšti geresnį susisiekimą viešuoju transportu iki universitetų miestelių, renovuotas mokyklas ir naujas mokymo galimybes, kurios gali padėti jiems susirasti pirmąjį darbą. Taigi, kitą kartą įlipę į naują autobusą ar eidami po atnaujintą viešąją erdvę, apsižvalgykite. Gal pamatysite Europos Sąjungos vėliavą su užrašu "Bendrai finansuoja Europos Sąjunga". Šią tinklalaidę parengė Europos Parlamentas.
16: Aleksiej Nawalny w 2021 roku został laureatem przyznawanej przez Parlament Europejski Nagrody za Wolność Myśli. Nagrodę nazwano imieniem radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa. Ustanowiono ją w 1988 roku i otrzymują ją osoby i organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Aleksiej Nawalny, najwybitniejszy rosyjski głos opozycji, znany z ujawniania korupcji, zagorzały krytyk prezydenta Władimira Putina, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 16 lutego 2024 roku w kolonii karnej na Syberii. Aleksiej Nawalny urodził się w 1976 roku. Był prawnikiem, blogerem i działaczem politycznym. Zyskał międzynarodową sławę, bo organizował w Rosji protesty przeciwko rządowi, kandydował w wyborach i upominał się o reformy antykorupcyjne. Był najzacieklejszym krytykiem Putina. Został aresztowany w połowie stycznia 2021 roku, kiedy wrócił do Rosji. Wcześniej próbowano go otruć nowiczokiem, środkiem paralityczno-drgawkowym. Nawalny między sierpniem a wrześniem 2020 roku spędził ponad miesiąc w berlińskim szpitalu uniwersyteckim Charité. Przez większość tego czasu przebywał na oddziale intensywnej terapii. Gdy wyzdrowiał, wytropił ludzi, którzy jego zdaniem brali udział w podaniu mu trucizny. Udając urzędnika służby bezpieczeństwa, nakłonił przez telefon agenta, by przyznał, że użyto trucizny. Nawalny oskarżył rosyjski rząd o otrucie, ale ten zaprzeczył zarzutom. Podczas drugiej sesji plenarnej w październiku 2021 roku Parlament Europejski ogłosił laureata Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli. Został nim Aleksiej Nawalny. Decyzję o przyznaniu nagrody właśnie jemu wcześniej podjęła konferencja przewodniczących wraz z konferencją przewodniczących grup politycznych. Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Heidi Hautala powiedziała: Aleksiej Nawalny wykazuje się wielką odwagą, próbując przywrócić wolność wyboru narodowi rosyjskiemu. Od wielu lat walczy o prawa człowieka i podstawowe wolności w swoim kraju. Kosztowało go to wolność i niemal stracił życie. W imieniu Parlamentu Europejskiego wzywam do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia. Po ceremonii wręczenia nagród w grudniu 2021 roku ówczesny przewodniczący parlamentu Dawid Sassoli powiedział: Nagroda Sacharowa oznacza również, że Parlament Europejski stanowczo domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego.
17: Il rilascio immediato e incondizionato di Aleksej Nawalny.
16: Słowa te pozostały bez echa, podobnie jak liczne apele Unii do władz rosyjskich. Nawalnego początkowo przetrzymywano w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy, a w grudniu 2023 roku przeniesiono go do kolonii karnej w Harpie na Syberii. Odbywał wyrok 19 lat więzienia za zarzuty, które powszechnie uważano za motywowane politycznie. 16 lutego został znaleziony martwy. 28 lutego, zaledwie 12 dni po śmierci Nawalnego, jego żona Julia przemawiała w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Wyraźnie poruszona powiedziała: Jeśli naprawdę chcesz pokonać Putina, musisz coś wymyślić. Nie możesz być nudny. Putin jest przywódcą zorganizowanej grupy przestępczej. Musimy wszyscy walczyć z tymi przestępcami. Innowacją polityczną jest tutaj zastosowanie metod walki z przestępczością zorganizowaną, a nie rywalizacja polityczna. Nie noty dyplomatyczne, a dochodzenia w sprawie machinacji finansowych. Nie oświadczenia o zaniepokojeniu, a poszukiwanie współpracowników mafii w waszych krajach. Tych dyskretnych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi i jego poplecznikom ukrywać pieniądze. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski i posłowie z całą mocą potępiają to zabójstwo. To zbrodnia, która zasługuje na międzynarodowe i niezależne śledztwo. Świat domaga się sprawiedliwości. Parlament w rezolucji zdecydowanie potępił zabójstwo Aleksieja Nawalnego i całkowicie poparł Julię Nawalną w jej postanowieniu, że będzie kontynuować jego dążenia. Podkreślił, że narodu rosyjskiego nie można utożsamiać z dążącym do wojny i autokratycznym reżimem Kremla. Posłowie wyrazili solidarność ze wszystkimi, którzy pomimo brutalnych represji i poważnych konsekwencji nadal znajdują odwagę, by mówić prawdę. Zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Tego podcastu można wysłuchać w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej i w języku rosyjskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
18: V roce 2005, u příležitosti 60. výročí osvobození Osvětimi, vydala Organizace spojených národů rezoluci, již vyhlásila 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Slovo holokaust je řeckého původu a znamená oběť ohněm. Popisuje se jím pronásledování a vyvraždění 6 milionů Židů v Evropě, které spáchal nacistický režim a jeho stoupenci. V tomto podcastu se ponoříme do událostí v Evropě před začátkem a během druhé světové války. Antisemitismus byl základním prvkem nacistické ideologie ještě předtím, než se nacisté dostali k moci. Období holokaustu jako takové ale začalo v lednu 1933, kdy Adolf Hitler a Národně socialistická strana převzali politickou kontrolu v Německu. Tehdy nacisté začali ze státní moci zavádět represe vůči Židům. Rozkradli jejich majetek, zbavili je základních práv i občanství. Při takzvané křišťálové noci, která proběhla z 9. na 10. listopadu 1938, bylo zabito 91 Židů, přinejmenším 1400 synagog bylo vypáleno a 30 000 Židů zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech. Druhá světová válka vypukla o necelý rok později. Během války nacistické Německo a jeho spojenci a kolaboranti vystavili Židy příšerným životním podmínkám, brutálnímu týrání, páchali na nich masové popravy, posílali je do plynových komor a speciálně navržených vyhlazovacích středisek, známých jako koncentrační tábory. Vyvraždili tak 6 milionů lidí, tedy téměř 2/3 evropských Židů. Od roku 1933 do roku 1945 byly terčem nacistického režimu a jeho stoupenců i další skupiny. Perzekuováni byli Romové, zdravotně postižení lidé, Slované, homosexuálové a členové určitých náboženských a politických skupin. Široká veřejnost stále mnoho neví o holokaustu Romů a Sintů. Obětí genocidy Romů se stalo 250 tisíc až 500 tisíc lidí, což odpovídá čtvrtině či polovině romské a sintské populace v Evropě před druhou světovou válkou. Přesný počet není znám, protože rodiny mnoha obětí smrt svých blízkých nenahlásily a pachatelé záznamy o vraždách zničili. Holokaust, který se také někdy označuje jako Shoa, skončil v květnu 1945. Spojenecké mocnosti, mezi něž patřilo i Spojené království, Spojené státy americké, Sovětský svaz a Francie, tehdy nacistické Německo porazili. Dne 27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Během řady ofenzivních operací spojenci pronikli do dalších koncentračních táborů a přeživší vězně osvobodili. Setkali se i s takzvanými pochody smrti. Šlo o násilnou pěší evakuaci koncentračních táborů pod dohledem příslušníků SS. Na tyto zběsilé pochody nacisté vyhnali židovské i nežidovské vězně. ty, kteří ještě byli naživu, spojenci také osvobodili. Organizace Spojených národů se domnívá, že výuka o holokaustu a genocidě je nezbytnou součástí vzdělávání ke globálnímu občanství. Pomáhá lidem utvářet kritické myšlení a vychovává je k tomu, aby se stali odpovědnými občany, kteří si váží lidské důstojnosti, mají úctu k ostatním a odmítají všechny formy předsudků. Evropská unie chce vzpomínky na tyto tragické události evropských dějin zachovat. Proto podporuje iniciativy, které povědomí o památce holokaustu rozšiřují. Financuje například výzkumné programy věnující se holokaustu. Dále v prosinci 2015 Evropská komise jmenovala koordinátora boje proti antisemitismu. Také se Unie v roce 2018 stala stálým mezinárodním partnerem Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu a Rada přijala prohlášení o boji proti antisemitismu a společný bezpečnostní přístup k ochraně židovských komunit a institucí v Evropě. O 3 roky později, v roce 2021, Evropská komise pro Unii přijala vůbec první strategii boje proti antisemitismu. Evropský parlament každoročně uctívá Mezinárodní den památky holokaustu. Přijal též řadu usnesení o antisemitismu, rasismu, xenofobii a dalších formách nesnášenlivosti, trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů. Uveďme aspoň některé z nich. V roce 2017 poslanci přijali usnesení o boji proti antisemitismu, v němž vyzvali členské státy, aby podporovali školní výuku o holokaustu. Parlament též vyjádřil znepokojení nad nárůstem antisemitismu a zdůraznil, že rasismus a xenofobie nejsou názory, ale zločiny. Usnesení z října 2018 o zvyšujících se projevech neofašistického násilí v Evropě upozornilo na nárůst násilí vůči židům a vyzvalo členské státy, aby bojovali proti popírání holokaustu, včetně zlehčování zločinů spáchaných nacisty a jejich stoupenci. Parlament také vydal v roce 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Vyzval v něm ke vzdělávání, které by podporovalo rozmanitost naší společnosti a naši společnou historii. Zahrnul do toho i výuku o holokaustu a totalitních a autoritářských režimech, které způsobily lidské utrpení a násilí a na půl století roztříštily Evropu.
19: Jeste li znali da se zastupnici u Europskom parlamentu ne sastaju samo na plenarnim sjednicama? Redovito se sastaju i na sjednicama parlamentarnih odbora. Različiti odbori bave se različitim područjima politike. U ovoj epizodi saznat ćete više o tome kako oni funkcioniraju. Kada govorimo o institucijama Europske unije, često se spominju određeni pojmovi. Jedan od njih je i odbor. U Europskom parlamentu postoje stalni odbori i nekoliko pododbora. Među njima su, na primjer, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbor za vanjske poslove, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i pododbor za ljudska prava. Osim na plenarnim sjednicama, zastupnici se sastaju na sjednicama odbora jednom ili dva put mjesečno u Briselu. Njihove su rasprave javne i prenose se uživo putem interneta. No, kako se ti odbori osnivaju? Članovi odbora imenuju se na početku svakog novog saziva parlamenta. Broj članova nekog odbora ovisi o području njegove nadležnosti. Na primjer, u prvoj polovini 10. saziva odbori imaju od 25 do 90 članova. Politički sastav odbora uvijek odražava politički sastav parlamenta u cjelini. Na prvoj sjednici odbora njegovi članovi biraju predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i do 4 potpredsjednika. Njihov mandat traje 2,5 godine. baš kao i mandat predsjedništva Europskog parlamenta. Svaki odbor ima svoje tajništvo, čija veličina ovisi o broju članova odbora. Koliko odbora postoji i kojim se područjima politika bave? U Europskom parlamentu postoji 20 stalnih odbora. Svaki odbor ima drugačije područje nadležnosti. Tako postoje odbor za proračune, odbor za ribarstvo, odbor za kulturu i obrazovanje, kao i odbor za prava žena i jednakost spolova. Parlament može osnivati i istražne odbore kako bi ispitao navodna kršenja ili nepravilnosti u provedbi prava Unije. Isto tako, može osnivati pododbore i posebne privremene odbore za rješavanje određenih pitanja. Trenutno postoje 4 pododbora. To su pododbor za ljudska prava, pododbor za sigurnost i obranu, pododbor za porezna pitanja i pododbor za javno zdravlje. Svaki od njih ima 30 članova. Mandat posebnih odbora traje 12 mjeseci, osim ako ga parlament ne produlji, kao što je to bio slučaj s posebnim odborom za pandemiju bolesti COVID-19. Taj je odbor osnovan u ožujku 2022. na jednu godinu. Kasnije mu je mandat produljen za još 3 mjeseca. Tijekom 15 mjeseci održao je više od 30 saslušanja i radionica. Na njima je sudjelovalo više od 200 stručnjaka iz Unije i ostatka svijeta, uključujući 8 članova Europske komisije. Njegovi članovi pročitali su i napisali stotine dokumenata, naručili brojne studije i organizirali 6 službenih putovanja. Sav taj napor urodio je plodom. Na plenarnoj sjednici u srpnju 2023. parlament je usvojio rezoluciju naslovljenu Pandemija bolesti COVID-19, stečena iskustva i preporuke za budućnost. Time je rad posebnog odbora zaključen. No vratimo se na parlamentarne odbore. Sigurno se pitate koja je njihova funkcija. Ima ih mnogo. Glavna uloga odbora je pripremanje za plenarnu sjednicu na kojoj sudjeluju svi zastupnici u Europskom parlamentu. Te pripreme uključuju sastavljanje izvješća o zakonodavnim prijedlozima Europske komisije, koja zatim podnose parlamentu ili mišljenja koja podnose drugim odborima. Posebnu ulogu u tome imaju izvjestitelji, o kojima možete saznati više u drugoj epizodi ovog podcasta. Parlamentarni odbori razmatraju zakonodavne prijedloge, podnose amandmane na plenarnoj sjednici, te imenuju pregovarački tim koji s vijećem radi na unijinom zakonodavstvu. Također organiziraju saslušanja sa stručnjacima kako bi donijeli najbolje moguće odluke. Osim toga, postoji konferencija predsjednika odbora. Sastoji se od predsjednika svih stalnih i posebnih odbora koji se sastaju na zasebnim sjednicama. Konferencija izabire predsjednika među svojim članovima, a trajanje njegovog mandata iznosi 2,5 godine. Riječ je o političkom tijelu koje koordinira rad odbora i potiče njihovu suradnju. Da zaključimo, parlamentarni odbori bave se različitim područjima politike. Odbori se sastoje od zastupnika u Europskom parlamentu koji pripremaju izvješća za plenarne sjednice.